Možno, že som sa zase prejedol, tichúčko hýbal záclonami váno.